Počúvaj nás celé leto. Zaži s nami to pravé osvieženie. Leto so Záhoráckym rádiom. Záhorácke rádio.